0: на пушестрище.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Милан Гройлих.
2: V budišine na ležunosti nastavaceho serbskeho foruma Vierde na Lorskim arealu sučera započeli s archeologijskimi vúrovanjami. To je trebne, dokiž su probove točenja na zbytky sidliša ze zážneho sredžoveka pokazali. Archeologijske vúrovanja maja hač dohod zakončene byč. Serbski forum Vierde na Lorskim arealu je vulko projekt Zavožbe za serbski ľud. Do nového kompleksa máte 2000 či serbski muzej, kaštež serbski institut s archívom a bibliotéku začaneč. Za tvár Serbského fóruma viede je tu kvíľu po 100 miliónov euro plánované. V Rajbicach sú čera zbijanku za nový hort svedčili. Tvár z dreva je so dotal po časovým kaštež financným pláne zvopravdžil, kaž vesnanosta Hubertus Ritscher rekne. Aktuálne stav horta bie tež večer na gminskej ráde téma. S tobom sú radičelio jednovosne v obzanknili, so pracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Sardinijskej. Gmenu bie vesnanosta Ritscher v júliu zromadne ze zastupiarimi Nemského centruma za astrofyziku a TU Drežane vopetal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne z horny vúžicu vo steniščo za Einsteinovy teleskop. Za adventné špektakulum v Kamencu dobia vopetovario lieca jace zastupa zapfačič. Miešťanská rada je netko nové vústavky za viki v obzankneva. Po tutých pači zastup za dorostčených netko 5 euro miesto dota 4. Tež popvátk za vikovario sú zvyšili a do dviju cónu štaflovali. Areál viko so hač dokonca šilerovie promenáde rozširi. Adventné špektakulum v Kamencu bude cíči kunstyženia v adventče lieca 21. Kruč. Bukečanská vosada přetvaria tu kvíľu prvný poskot svojej vosadnice. Při tým rúmnosť, če dosponie přetvoria, zatvaria nové tepenie a elektriku. Při vútvare špundovania žurle sú zvestčili, zo leží pše vúľka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaríčky ščišč na múrie rozdeli. Farar Tomas Henchen so nadžia, zo môže hižo v adventnom času žurlu zaso vúživač. Za ňu je vosada tež hižo trebane maue píščele v obstarava. Přetvar Bukečanskeje vosadnice pači nieže 200 000 euro, pojeca toho přinže ze Spichovanského hornca Lida. To bych upovest čekíš na makačeteš na našej internetovej stronie a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močeloženca, drude môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňo.
0: Na drohách na pučách sa ničo nestáva, znamenča nic na vúžiských dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A však viesče, vy nás docpieče celé lohko přes 0559 1 7 4 400 a potiež přes čet 4 minčiny po na pošestřiche.

Večerami jahu dječace svijeđen v Rakecach, dječace svijeđen, ako prim su dječi moli tiš samske rije rijovač? No aj, a za srijovanjom punđe v Rakecach. Dale? Menuce evangelska besada serbska, besada rakečanske vosade, vona přeprošuje na rejovanski večer, lepe prajne tiš na večer, kiš reka sjatok, fajerabend. No ja, a tam maja přeco šelakore teme, kotrež si vubiru, hač je to jič, hač su to přednožki, hač su to spivne večere, a netko su se dojednali zromadnje rejovač. A to Jutze, a to ve Farskej Brožni ve Rakecach. To sče vutrobnje prošeni večer sedmich na tak menovane sjatok, fajerabend. Zromadnje chcija tam rejovač a přeprošuje serbska besada evangelskeje vosady ve Rakecach. Agenca je 28. koparski turnier starých knězů vo pokal serbského Sokova na sportnišču ve Krosčicach. No ja, když jsme runě při kopajnce, to chcú tež ještě raz voladač na kunc týdenia, a to do Kulova minúce, tam tež Sokopajnca raje minúce sobotu, to Mudrobili Kulovraja na Sokoralbice Horky popodnju Cioch. No haj, a najještja napič, možeče so tam pola Franka Seligara, kiš ma mauku športovu kočmičku. Nedželu je dvorove svedžen v Ronom, a to na Nepelic dvorje. Vod jednačih, a tam zmiatiš k objedu nadost spriotovane serbski objed, dječi vstupja, a tiš dječacin vodinski ansambl.

0: one.
1: Wie, wieder, wieder musst a wunamakanki.
2: Zajšvih letach je skornik kitro ve užiskih lesach zakadžav, vosebjem je s šmrekami. Skorniki polekovali su suchota, vihore a čopvota. Suchota štom zesvabi, vihore vamaja hauze a povale a štomil, dže so skornik spešne zamestni, a pši čopvoče so un spešnišo roznožuje. Skornik pak dostava hišče dalšu pomoc, dež so do šmreka zadobiva. Popravom však so štomy s jedami přečivo škodnikam, kajž skornikam a rybam vobaraja. Tak so napríklad pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil s dunkam je s skoru a drevom, kotrimž so vúdky s jeličkou do korenu transportuja. A džiš larfy skornika votrostu. Přečivo vonem jedam pomaja přitým šelke ryby, kotrež tute zneškodnieja. Ryby mienujce tute jede rozpača a na dalše mačizny přeživaja. Přitým šelake družiny rybu romadžiživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nové mačizny hišče bole jedojte hač do toho, a one moža so tiež ústo zasok prinjotným jedam zjazač. Kak pak ryby s tým vopkadžeja přepytovachu vojndano biologojo a biologoki Maxa Planckového instituta za chemisku ekologiju jenje. Přitým zvěščichu vonime s 12 rybovými družinami, kotrež na a v šmrekach rostu, dvě družinie, kotrež na tute rozpačené mačizny jednore cokorové molekule připojsnete. S tým sú tute mačizny za ryby a tamne škodniky lietma hišče jedojte a vone tiež hižo tak lohko k druhým jedám nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. Topak je mes rybami redka strategia, dokež trebaja cokor tiež same za sebe. Jenož pri viestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a to odlato jenož malo družinu rybov sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze se skornikom. Ryb mienujce jeho kanála chosče a zdobom skornik jeho od štoma k štomi nosy. Nietko sledžoky a sledžorio tutu symbiózu tiež lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinie, štož zaso skorniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Mierčeň Benk rozjasní. Dvimečenie do Bidl Knastov.

0: Schulen tag.
1: Lubitschi, dobre ranje. Stomače dženca dyssek s nedani šuli. Pomasku, jabuko a mavi jogurt, abo s česnanom mač, abo nana voto prosili, kus kviace zapakovač, dokež ščenitko drude tak vodne. To je za nazumu cele normalne. A ja vam še radžu če odla. Nitko, když bila ja dne zaso kroče a noce zimniše, rano bi z blakami samo ižo pod 10 stopnimi, reka to za naše čivo, přestajimo so na zimski program. Runje tak, kajž velje zvirja toto čini. Poladame velje tusacu litručo, jako bydlachu ľudžo iše jednorych proznincach, poždišo hitach. Tam nemejachu ani tepenje, ani vopkot, džiš stajne nešto kieči seda. Po takim natukachu si brjuchy nazumie. Všako bišu, kaž dženca tiež, pvod zrave a dawaše do zumy vod šeho dosť a nadosť. Tak narosče mały poučik, kiš je zumie energiju dał. Miestom tepime naše domy a kvôdžak je tiež všetco pône. Přivšim ma naše čivo tule prámysličku instalovanú a chce viace jesť. Čehož dla tiež pola nás rádu zimský brjúšk rozče. Sprenia, když bývá jadny kruče, pobrachuje nám hormón, kýž nás vesovych činí, tak menovaný serotonin. Sme drude snano kusk mučniši a zrúdniši a čivo praji, daj mi šokoládu, poprence a placky. Tak som spiešne zaso vesový. Z druha, na širých mokrých dňach nečenie nás tak jara na rajka niščo abo sova von a sedíme radšo na konopiu z najľubší knihu abo dáme si film ľubič. Tak som menej hýbame a spalíme tiež menej kalóriu. Što môžeme po takým činiť prečivo zimskému počíke? Šo je nekotrým vedre na každý pad vonhič a so hýbač, kastanie zbierač, do úžu skakač, zmija pušeč. To vúčiri šire mysle a zatypí vás nuckonie. A nic je nož svodke kvoščenky, ale radšo čerstve jabvuko, krušvu abo vorechy rymzač. To dá moce a vitamíny. Či z vás, kýž maja doma psa, vidža, zo dobiš z ním všedne von, celé smože hač pri dešu abo svončku. Kak svojeho abo tiež cuzeho psa derie zrozumíš? Što chce, treba a pokaza. Votom so jucíše vúsovanie verči, když ríka s dupkom na podživečich.
2: Dundas! To je moja sobota!
3: Na špatnú náladu jadre nímam, ale vúdna ja dýše cez vietko do názeme. Česač do na posedmých. Po takým ľube džiči žaden strach, sovonka hýbač, potom všetko dere bieží.

0: sami čudo na posedmiš.
1: Policija z G.
2: Na A4 blisko od počki Budišin Vukot je sredu poponju muž se svojom transporterom voli zubiju a se skoncovanym motorom potom stejo vostav. Policija je přijeva a miestno zavestčiva, přitom su zvestčili, zo nemieše šofer žanu jezbnu dovolnosť. A v budijskih a drežanskih končinach su čera přepytali do romade cínače objektov, privatne bydlenja, rumnosće firmov a bydlenja za dživačerjov. Pozadk běchu po informacijach zorilského statného rečnistva přepytovanja dla čorného dživa v tvarstve. V obsedžerjov maj firmu vumjetuja, zo nejstaj z dživa personál poriadne přize vývoj a zo nejstaj socijalne popvatki za fačivoj. Nimo toho stajdre za jacač 3 miliony euro z ličbu vanki servisov firmu Kniju Vavoj za dživo, kotrž so sceva činivo neje.

uspěšným věcam. Kdo by se na každopád gratulovat, že bude s kým hulmotovým haju, odmě se začarouším v okresné finále vukonové klasy 1 v Kopeňce a přitom vojovachu cokoně 4 šuske mústva vo zača do regionálneho finála měznými tež mústvo Sapského gymnázia. Cilk jednatkou a dvanatkou startovaše úspěšně do turníra a doby pri ňu rů přečivo Pohovansko-šulskému centrum je Budešin, a to ze 2-1. A druhá rá přečivo Šilerovému gymnázie skončí so ze 0-0. V poslední rie přečivo Budeskému Filip Melanchtonovému gymnázie přesadží ho so Sapsy Kopario z 1-0. A s tým zavěstčí si mústvo vokovo Milana Joka, Kaju Saviča za Amate Januka prvně místno a s dobom kvalifikáciu za regionálne finále. Po taktické vúsmierenie je so sportové vúčabošči Bema postarav a 29. oktobra je poladám na protečku, to je přichodnú útohu, že za mústvo Sapského gymnázia v regionálnym finálu potom dále. A to hunia na kopanišču Humboldtového haja. Na mústvo čakaja potom od rania dževečich zastupierio ze Zoloca, ze Skaminca, ze Svojerec. A štož chce mústvo tam podpírač? Vyšak viesče, to je přeco rade vítane.

Kulowie tam svičí pivania, hižo vulke čumpele tam na namiestče steja. To nie ma lekaž na oktoberskim svedženju v Mnichove. No to bude so vám ľubiť. Kulovská pivania menujce. 34. miestem svedžen tam buhotuje hač do nedele. No a ja tam sče tiež prošení na live hudžbu. Kuchen zupe vela, napríklad skupina ta Jara Riana a Mordostni, to sú moži mužojo. Kýž hudža zromadne a dobrú náladu vúprúča po takým. Znano je to tiež váš svod a tiež narie môžete si doječ na ze skapavu na und napríklad. No hej, tam bude šo nešto los. Dženca najprede môžete si doječ na 28. koparský turnier starých kniezov vo pokaj Sapského Sokova na športnišču ve Krušticach. Zjavne posedženie zjavského předsedca domovine tam dženca tiež zmeja ve gmenie večer sedmich čolos. Jutce sče prošení to do Rakec, tam niša evangelská vosada lepe prajedne, tam evangelská besada prose na tak mienovane Feierabend, na sjatok, tak reka. A to se kujde raz temu vupitaja, hač zromadnje spivanje, hač přednoški, a to chce ja jutce zromadnje rejovač. Serbske reje teda a dženca vjerč mir pola herca je ich hesvo. Potom je dvorovi svidžin ve Rúnom na Nepelic dvorje od jednačich. K obiedu zmia tam serbský obied a po podňu vústupia potom dječi rúnijské je piestovanie a dječace modžinský ansambl slepo tiež. No hej, a kulo, kajž sem vám prajva, hižo dženca započne hač do večera nedelnišeje. To bude tam nešto los, vo samý džinou dosedem ich dobranie pre je serbský rozvoz. Thank you.

0: Čo sa čmičilo do napol 8 chiem a ja dojedu si na národnine a zaklinkam Big Ben, Big Ben.
1: Přejeme zbožo.
0: A ja sa nadžijam, zosče moje klinkanie zrozumiu ve Kočinie. Tam je dženca jubila Franz Langer. Mydom tež vám rozkladu, čeho dla sem Big Ben, Big Ben zaklinkava. Najprede pak, ľube Franco, my přejeme či viele zboža k tvojim 80. národninám dženca. Vo sebie krutu strôvotu a dále viele vesela ze zárodku a skotom doma ve Kočinie. Vostajn stajnje tajki vesovi, kaj štebje znajeme, to přejači tvoja manželska Maria a šitke džiči ze snučkami. Dalše zbožo přiče sčeletiš jubilari dženca Kuluske tovarstvo tamnišeje vosady Bratrústvo. Franz Langer z Kočiny je jubilár svičí dženca 80. národnina. Tež my z cevie vútroby gratulujeme a přejeme kutu strovotu dere mieče a to šo ve kruhu svojbnych a přečelu. Po znova založeniu tovarstva biše Franz dlhé leta člen předsedstva a je runia druhým aktívne sobu na tým dživau, zoby tovarstvo rostvo spomožne ve vosadze skutkovalo a bylo vo Serbach znate. Vun, náš Franz, raješe v nimale šitkých inscenáciách sovie se spolným elánom a tiež se zahoritošťu sobu. A tam byše jako Janžel na jevišču, jako Rábia, jako Kova, Búr, abo ve poslednej inscenácii jako Pater Braun, tež klinkaše potom tam pola jenželskej rabinky. Big Ben, Big Ben. Sme rade s tobou rali a netko ve starobie vostaj nám hište pravie dlho jako příladová svierne. Tuž přejeme, či ze svojí budženca a ze spřečelemi Riane Džin. A tyž ze snovoslíc dokáže ja postrovi do Kočinie veľa zboža k 80. činám. Kročne dne

0: napo vosemeche.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: V Budyšine na ležonosti nastavaceho serbskeho foruma viede na Lauskim arealu su včera započeli s archeologickimi vurevanjemi. To je trebne, dokež su probove točenja na zbytki sidliša ze zažného sredžoveka pokazali. Archeologiske vurevanja maja hač dohod zakončene bič. Serbski forum viede na Lauskim arealu je vujko projekt za vožbe za serbski ljud. Do nového kompleksa ma te 2030 serbski muzej, kaj štež serbski institut s archivom a biblioteku začanič. Za tvar serbskeho foruma viede je tu kvilu posta milionu euro planované. V Ralbicach su včera zbijanku za nové hort svedčili. Tvar z dreva je so dotal po časovým, kaž tež financným pláne zvopravdžiu, kaž vjesnanosta Hubertus Ryča rekne. Aktuálny stav horta bie tež večo na gmenský rádže téma. Zdobom su rádžičeljo jednovosne vobzanknili, so pracuje so gmena vo naviazanie partnerstva z gmenu Lula na Zardiniske. Gmenu bie vjesnanosta Ryča v júliu zromadne ze zastupiarymi Niemského centruma za astrofiziku a TU Drežane vopytal. Lula leží v končine, kotraž požada so zromadne zhorni Vúžicu vo stejnišťo za Einsteinovy teleskop. Vútvar Maueje Šprevie mies Burghamorom a Šprecami je po úspešnym testče zakončené. Kaž hornistvo za Nierova LMBV zdžili, môžeše zajšvi týždeň předvídžané maximálne množstvo vody přes rieku bežeč. Toto bychu fachovci vo 3. augusta krok po kroku dale a jace vody ze spiatnišťa v Burghamore do Maueje Šprevie vodžili. Přitom sú vútvarené rečnišťo stajne doladovali. Maueje Šprevie súša do spiatnišťového systéma vás 2. Z jeho pomocu so v času suchoty Šprevia, Bota a Berlín zastaruja. Bukečanská vosada přetvária tu kvílu prýný poskot svojej vosadnice. Přitom rumnosťe dosponie přetvoria, zatvária nové tepenie a elektriku. Při útvare špundovania žule sú zviesčili, zo leží převúlka váha na betonových nošakách. Jako rozrysanie maso rynka zatvaričky ščišť na múrie rozdžili. Farar Thomas Hähnchen so nadžia, so môža hižo v adventnym času žodu zaso užívač. Za ňu je vosada tež hižo trebané maue píščele v obstarava. Přetvar Bukečanské je vosadnice pváči niedže 200 tisac euro, pojeca toho přinže ze spichovanského hornca Lida. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa močilo dženca, drúde môže so tež kúsk miolič, ale bude skere sucho v okolo 16 stopňov vodňa.
0: Na druhách so ničo nestáva, tuž dobrú jesbu. A apropos išra z Bukece, vosadná žola na ňu so vosobince jara rade dopomňu, ako sme tam zromadne spívali naše adventné spievy. Sano so vy tiež ište na to dopomniče, kak sme přeco ráno ve adventnom času po serbských vieskách jezdili a romadne spívali. A to sme tam tiež zromadne činili ve Bukecach na tamnišej žoli.
1: Serbský rozvoz.
0: Cimečine ponapu vosobince. Mich.

0: skórnik pak dostawa hišće dalšu pomoc, gdyż so do šmreka zadobyła. Poprawom však so štomy z jedami přečivo škodnikam, kajž skórnikam a rybam vobaraja. Tak so například pola šmreka najviace jeda štomovým vyku naromadži. Vyko je vonedžil z dunkam je s skoru a drevom, kotrymž so vůdky z jeličkou do korenu transportuja. A dziś larfy skórnika wotrostu. Přečivo vonym jedam pomaja při tym šelke ryby, kotre štuty zneškodnieja. Ryby mienujce tute jede rozpača a na dalše mačizny předživaja. Při tym šelake družiny rybu romadži dživaja, zo bychu šelke jede zneškodnili. Drude pak su tute nowe mačizny hišće bole jedojte hač do toho, a one moža so tyž usto zasok prinjotnym jedam zjazač. Kak pak ryby z tym wobchadźeja przepytowach u wyndano biologojo a biologoki Maxa Planckoweho Instituta za chemisku ekologiju jenje. Při tym zwieścichu woni mez 12 rybowymi družinami, kotrež na a w šmrekach rostu, dwie družinie, kotrež na tute rozpačene mačizny jednore cokorowe molekule připojsnete. Z tym su tute mačizny za ryby a tamne škodniki lietma hišće jedojte, a one tyž ižo tak lohko k druhým jedam nereaguja. Za to užívaja ryby družinu jednoreho cokora. Topak je mes rybami rytka strategia, dokež trebaja cokor tyž same za sebe. Jenož při viestých umeneniach maja došť vúdko za tajke reakcie a tohodlato jenož malo družinu rybov sva takle činí. A jedna tajka družina je v symbióze ze skórnikom. Ryb mienujce jeho kanála chosče a zdobom skórnik jeho od štomak štomy nosy. Nitko sledžoky a sledžorjo tutu symbiózu tyž lepe zrozumia. Ryb však potom romadže s dalšími rybami jede šmreka pševinie, štož zaso skórniky pomá.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Polícia z G.
1: W budyjskich a drežanskich končinach su čera přepytali do hromady cínače objektov, privátne bydlenia, rumnosće firmu a bydlenia za dživačerju. Pozadk běchu po informáciách zorelského statného rečníctva přepytovania dla čorného dživa ve tvarstve. V obsiedžerju maj firmu vumietuja zo nejstaj z dživa personálporiadne přizivivoj a zo nejstaj sociálne popadky za pačivoj. Nimo toho staj dreje za jacahač 3 milióny euro z ličbu vanky servisových firmů kniju Vavoj za dživo, kotrž so zciva činí voneje. Přeco zaso kriminelní tajke a podobné triky spytaja v Halštrově su staršu žonu zazvonili a jej napovedali, zo je džouka češke nezbožo zaujnúvala a zo má 24 tisac euro zapfačič, zo neby dojastva drbjava. Žona je na to neznatému kuriere 1300 euro přepodala. Policia rádži tajke telefonáte nedom skončič, policiu informovač a na žaden pád cuzim peneze přepodač.

0: si z nami zaspívaj, zaspívajče národní náci spiju.
1: Přejeme z Božo.
0: A tok 80-činom před hodinu jsme již do kočine gratulovali Franz Langer, madam 80-čine, a nětko svičí žona ve Bretnichu Hauswalde 80. jubilí. Maria Kunatová, ona říká, a tak říká ve zbožo přiču, za vás národní nám vůřádne svičíme džen svůcine 80 letěčí, bo knězdáriu strůvostčí. Luba Maria přijeme či vostajn dlouhom je s nami a po zimským bydženiu bo nechči da krunu nebesku. To přeja tebi manželský Bernd, tvoje pěč děčí se s partnerami nučky a pranučky tež a přizamknu so brat a sotre se s manželskými a vězo tež váš svak. Tuž velje zboža k 80. národninám, k 80. tež. Kajš vaši gratulanča pisaja.

0: tun, Doc?
1: Lube Gigi, dobre Ranje. Stammatje djenca dussik snedani šuli. Pomasku, jabuko, a mavi jogurt, abo sčes nano mač, abo nana voto prosili, kus kvjace zapakovač, dokeš ščenitko drude tak vodne. To je za nazumu cule normalne. A ja vam še radžu če odla. Nitko, dež bila ja dnu za so kroče, a noc zimniše, rano bi z blakami samo ižo pod 10 stopnimi, reka to za naše čivo, přestajimo so na zimski program. Runje tak, kajž velje zvirja tuto čini. Poladame velje tusacu let ročo, jako bydlahu ľudžo iše jednorych proznincach, poždišo hitach. Tam nemejahu ani tepenje, ani vopkot, džiš stajne nešto kjeđi seda. Po takim natökachu si brjuchy na zimie. Všako bichu, kaž dženca tiež, pvod zrawe a dawaše do zimy vod šeho dosť a nadosť. Tak narosče mały poučik, kiš je zimie energiju dał. Miestom tepime naše domy a kvôdžak je tiež pšet so pône. Přivšem ma naše čivo tule prámysličku instalovanú a chce viace jesť. Čehož dla tiež pola nás rádu zimský brjúšk rosče. Sprenja, když bývá jedno kruče, pobrachuje nám hormón, kýž nás vesových činí, tak menovaný serotonin. Sme drude snano kusk mučniši a zrúdniši a čivo praji, daj mi šokoládu, poprencu a placky, tak som spiešne zaso vesový. Z druha, na širých mokrých dňach nečinie nás tak jara na rajka niščo abo sova von a sedíme radšo na konopiu z najľubší knihu abo dáme si film ľubič. Tak so menie hýbame a spalíme tiež menie kaloriu. Što môžeme po takým činiť prečivo zimskému počíke? Šo je nekotrým vedre na každý pád vonhič a so hýbač, kastanie zbierač, do úžu skakač, zmija pušeč. To vúčirí šire mysle a zatypí vás nuckonie. A nic jenož svodke kvoščenky, ale radšo čerstve jabvuko, krušvu abo vorechy rymzač. To dá moce a vitamíny. Či z vás, kýž maja doma psa, vidža, zo dobiš z ním všedne von, cíle smože hač při dešču abo svončku. Kak svojeho abo tiež cúzeho psa derie zrozumíš? Što chce, treba a pokaza. Votom so jucíše vúsovanie verči, tiež ríka s dupkom napodživečiš.
0: Dunda! Dunda!

0: Magenta Martina Novakova zis Kroschitz.
1: Dys so jenu vědomě rozladujeme, pytněme, kak vůkotný je svět okolo nás. Ladajme jenu na kvitky, na vůdce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posmiu kdešča. Šo to napilňa nás husto ze zadživanjom. Tola nič šitko, štež vopravdže je, můžeme vidět. Je vele, što zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik například. Nevidžime jun, a tola hibaja so štome. Nevidžime žane radiove žome a žane ultravioletne svetlo, a tola vone tu su a skutkuja. Te sjate duch je nevidžomne, a tola môžeme jeho sledu v našim živenju spoznač. V mirje, kotrš nadobo našu vutrobu napilňa, v dobre mysličce, kotraš nas k čovjeke vidže, abo v moci, kotraš nas nese, dušu sami viace nimame. Bog je še všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemju, vězdu, haj cilvý univerzum, tutum vulký bo nevidži jenoj svět, ale tež mě cilvý v osobinstce. Von znaja moje živenje, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvíle za mě, tež při pozdaču nevážnych prašenjach, při čichých starošťach moje vutroby. Dově so tomu, kiše šitko stvoril a všitko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenje.
0: Dobré, Martina Novakova ze Kroschitz, ve nadavku a zamovitosti kroščanskeje vosade.

Künste genias, viele sarskimi viraškami předžoriami stoj, deri až čosol se groma, že znamenanin jasliš ved nas, zase šo zgonio, šo žo bužo co a ve kterém casu bužčo narska. Se jaslim, až smijem vás při mikrofoně převežovat, že do konca týženia, ja som Anja Kochoň-Švácová, net vám už raz pičku věci přeražijom.

0: Také leto sa bužo uši dvažašča rytario pedla, kúžde přižo z drugej s kúžde, co byš zupakra 2006 dvažašča. Zupar kokot bužo ten týžin sobetu po takém výče barkovach domovina svižin sobu ugetujo a viednika byroa hove chyše buzu mám nento při telefonie tojo Marko z konca. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: Jo, co groni popšałem zupa, co jo zupar na zupa kokoše?
1: No to ga jo znate, co jo zupar na tym zupa kokotu. Tam šidu šikne wiaski gromadu, šo uno gronili, živeš našto dvašča, so máme gromadu. Ja ne by vežel, kaj svežen v amče pícnio borku na podpunocu hoše buza by zviezal tak veľa wiasko, šo šte ľuži přijdu gromadu a to je už to jednorazne při tým super kokotu.
0: Ešte něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro rytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga ja jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúži lieto drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím přiúdať, to už máš te kúži lieto druge upomínania a drugú situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje příduce přašanie zavěštění o to ľažko taký veľký svižin organizirováš alebo sobu organizirováš, s ktorými problémami máš o hodce tak vyjováš.
1: No jo, každý mi byš spšavný, poncu to te peněze, celé spšavné gronione, dokuž, když já přirovnuju do korony ten super kokot mostče, jak by ten tak dekoštoval a městem koštuje ten super kokot skoro tři raz tak veľa. To je šo vo veľa troše oddovalo, to také se sponzorami alebo se zastupom za reje veci nekrenia spšavy urovnaná, zo to je přece veľké upomínanie. Tam sme tie pokazané na to, až tá viac sobu šiegňo, že my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci, osobne také zes možiny. Tam tie borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako tie sliné lieta, také popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šun jedno upomínanie. A potom sa vie, ak som rovno gronil, přes to, až sa ty kúže lieto na jednom druhým miestne, ty žiadne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnost elektrický, also za strom a všechno možné, pa te druhých tež všechno sebe přikupíš a tu celou techniku alebo upožiceš. To je kůže raz ináč, potom se vie, také pěry jsou měli te vjazky všechno jeden zál veliký. A v městě máš jano ještě jeden zál ochoze, Jančojcach a potom jsou ještě druhé se, ale te jsou za větší, že je potom še malé, ak mají tam tu žurlu. A když trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nindo v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažiam sa, až ľuži přijdu, ja nažiam sa, až ľuži také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých králov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak Jan tak groní na zelenej ľudce. Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže se z tej borkojskej mložinu má to derie tak všetko ve Vecku a jo všetko tak derie organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viac ale zekar vesemých budú rie. Na počích vedpodňa startujú na okolice tojo ringšosé v Barkovách do smíra Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo, tak veľa ľuží ako možno. Viednik byroa domoviny jo bol pri telefóne tojo Marko z konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Učomne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobré viedro skázaš.

0: Kužde druge tyżeń zgynia szabszinas to, a druge w serskich mieniach. A nasz eksperta Jose zase jedno mi upytał, kotade to, co wam zase sam przerazić.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowiednika doktora Kita Krzyżanka. Žinca?
2: Ucho. Dlejšie cás som se zabieral s mieniami ve Pytzajču Dolnej Húžice, dokulaž sobu žievam na knigvach ve tej regióne, ve staviznách, přírože, kultúrie a tak dalej. A ja som dejal za to písaš nieco v svie mieniach. S tým som nien skrýns ne gotové, ale knig ve hešte nie sú gotové, to hešte petrajo. Znáš budú vám ulicu váš gaš sú ušli. Togodla žinca hešči raz, jadne mě ze tých stronov, kenčio me vesebne ľube, dokolaž tamstej bývej živej meje starej starejšej. To mě jo vuchu, abo na nímsky lauchamo. A zaviesče viesčo, až to jo mě viečšeje sedlenské aglomerácie, ktorež jo se stvoriva z nekotarech sú v biegu industrializácie. Ten lauchamo, jo byl zachopně uznámná zelezárňa, kterouž jsou založili v 18. století při někajšném Lauchmühle a ten mýn jo lážal v blízkosti gato změním Lauchteiche. S takým tam jo zachopně byl úk, za kterým jsou se poměnili gate, mýn a pen fabrika. A skoncně poměnění té fabriky jo vodovalo mě cevěje sedlenské aglomerácie. Vedkolč příža ta serbská forma vuchu to nie znáte. Vena rázka nestoj ve svouniku Arnošta Muki a zavěšče jo kumštně stvrdjona. Znáš spontánně ved nekakých serbskoriecných lůží, kterýž tam su bydlili, kto to vě. Například znáte aktivist Arnošt Bart jo raz ve Lauchamerie abo Vuchově žijoval. V jednom lexikoně městných měňov jo pedana gornoserbská forma železárňa, lecvena jo věcej autentická, to pak nevím. S takým jo nespokojica situácia, až za mě Lauchamer nemáme dobrý serbský ekvivalent.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu z Czosłyszali za dwa tygodnie burza zase na ryżę. Jogaż se za sarskie mienia zajmują, że tak w naszej audiotece namakają rozjaśnienia mieniowiednika.

Künste genias, viele serskimi wieraškami před žoriami stoj, deri a ščoso se groma, že znamenanin jaselíš ved nas, zase šo zgenio, že žo bužo co a ve kterém casu bužčo narske. Se jaselím, až smijem vás při mikrofoně převežovat, že do konca týdenia, já jsem Anja Kochoj-Švácová, net vám už raz pičku věci přeražím.